0: jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří.
1: Ty už jsi tu. Vidíš, jak chystám večeři? Máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co by si dal?
0: Chci jen, abys mě miloval.
1: Vážně nic víc, takže mám svobodu.
0: Ano, naprosto máš.
1: A můžu tě i vyhodit, když budu chtít.
0: Počítám s tím, že to časem uděláš.
1: Já vím, ale vždycky mě to mrzí.
0: Já tě mám rád, i když si na mě drzí.
1: Chtěl bych přeletět tu zeď.
0: Tak leď.
1: Chtěl bych vědět víc.
0: Už teď.
1: Chtěl bych ti tolik věcí říct.

pomohol, je ticho. A my jen tak sme tady stoje v kleče, výrov život smánení, s viečnou vírou v den, nový úsvit jen

0: Vitráže sa začali vyrábať už v dobe starovekého Ríma. Dnes zdobia aj mnohé kresťanské kostoly. Výrobe vitráži sa venuje pani Jitka Kantová spolu so svojím manželom už viac ako 30 rokov. Ich 100-metrový presvetlený vitrážový strop obdivujú cestujúci na hlavnej stanici v New Yorku. Manželia založili aj vitrážové múzeum v Libini pri Lubenci. Nájdete ho po ceste z Prahy do Karlových Varov. Viac sa o vitrážach dozvieme už od samotnej pani Jitky Kantovej.
1: Máme firmu na výrobu vitráží. Děláme už ty vitráže zhruba nějakých 33 let. A naše největší zakázka byla v New Yorku na hlavním nádraží 100 metrů prosvětlený vitrážový strop. A před 17 lety jsme ještě si od církve koupili kostel gotický za korunu. A od té doby dobrovolnicky s přáteli ten kostel opravujeme. A dneska ten kostel, který dřív měl demoliční výměr a který byl úplně v havarijním stavu, tak dneska už tam je, nebo funguje tam vitrážový muzeum. Je to jedinečná záležitost celé střední Evropě. No a scháníme tam teďka poslední donátory, aby nám pomohli, protože už nám zbývají jenom venkovní omítky.
2: A kde se nachází teda to muzeum?
1: Je to Libině u Lubence a naše firma je přímo v tom Lubenci. Takže nás mohou i lidi přijít navštívit, děláme workshopy na výrobu vitráží, můžou u nás se podívat přímo, jak se to dělá, promítáme filmy, mohou se nakoupit nějaký drobný dárečky a u toho vitrážového muzea potom jsme dali dohromady ještě i starou rozhlednu. Je tam pěkná, nebo vytvořili jsme pěknou geologickou naučnou stezku a děláme tam i ty workshopy. Můžou si tam dát i kafe, odpočinout si.
2: Tak to je velmi zaujímavé využití starého kostola. A čo všetko se v tom muzeu nachádza?
1: Protože ten kostel byl naprosto v havarním stavu, tak tam vlastně nic se nezachovalo z původního vybavení. Takže to jsme měli na jednu stranu smůlu, na druhou stranu jakoby radost toho, že jsme vlastně to mohli celý vybavit. Takže dneska vlastně v tom kostele vidíte vývoj toho uměleckého řemesla, uměleckého sklenářství od nejstarší dob až po současnost. Takže je tam třeba zachycená vitráž, kopie nejstarší dochované vitráže z Augsburgu, která byla vyrobená kdysi kolem roku 1100, ale je tam třeba i gotická vitráž podle katedrály Chartres. My vždycky děláme naprosté kopie již stávajících existujících vitráží, aby nám nemohl nikdo říct, a jak vy víte, že v tehdejší době to dělali tak a tak. Takže tam třeba i ještě renesanční vitráž, klasicistní, je tam novorenesance, novogotika, secese podle Luise Conforta Tiffanyho. A takovou třešinkou na dortu je tam obrovský prosvětlený strop a je to vlastně zrestaurovaná vitráž, kterou kdysi dávno v 50. letech sejmul vitrážník pan Kabeš z dneska už neexistujícího kostela Dupovských hor.
2: To ma prekvapuje, že už vlastně v 11. či 12. storočí poznali vitráž.
1: Ano, ty vitráže vlastně se už dělaly v době starověkého Říma a to bylo jednoduché kvůli tomu, protože oni hodně těch Římané používali olovo. Takže to byl pro ně dostupný materiál. Znáte určitě všechny ty vodovody, takže ten materiál byl pro ně dostupný a do takových těch olověných profilů dávali většinou takový skleněný terčíky, neboli se tomu říká odborně bucny. A to vlastně mohli díky tomu, že Féničané vynalezli sklářskou pištělu a dělali takový terčíky, takový to, a vlastně to se vsazovalo do olova. Takže vlastně ty vitráže jsou známy už v době starověkého Říma a samozřejmě se to mohli dovolit v tehdejší době, jenom takový ty nejbohatší. A potom se to vlastně spojilo s křesťanskou tematikou, protože ve zjevení svatého Jana je, že svatý Jan viděl nebeský Jeruzalém tak, že ty okna v tom nebeském Jeruzalém byly dělány z barevných krásných skel anebo z polodrahokamů. Takže proto vlastně potom se to celé přesunulo do té křesťanské tematiky. No a vlastně v té gotice to bylo právě nejkrásnější, protože určitě to znáte, když někdy přijdete do nějakého toho kostela a je to světlo ve správném okamžiku, tak tam vidíte takový jakoby zrnění prostě toho prachu a připadáte si, jako když ten Bůh s vámi mluví. Takže to byly i další takové ty věci, které přispěly k té křesťanské tematice.
2: Můžeme vidět váš nádherný obraz ukřižovaného Krista, to je tiež vaše dílo?
1: Ano, to je hodně složitá záležitost. Máme teďka klienta, pro kterého děláme všech 14 zastavení. A protože zrovna tadyhle to 12 zastavení jde to ukřižování, tak to je takový nejznámější tematický obraz, takže jsem se ho namalovala ještě i pro sebe. No a je to hodně taková složitá záležitost, protože se to skládá z mnoha malých kousků skel, který já musím pomalovat nízkotavitelným sklem. Pálím to v peci a každý takový skličko, tak abych dosáhla té správné barevnosti a toho správného odstínu a stínování, tak musím dát do té pece zhruba 6 až 7 krát. No a když to potom mám všechno namalovaný, seskládaný, takže se to potom sletuje cínem, v tomto případě cínem, někdy se dává i olovo. No a protože já to potřebuji, aby to bylo jemný, proto je to v tomto případě tím cínem. No a pak jsme pod to dali celý světelný panel a ještě jsme to hezky zarámovali, takže to vypadá velice, velice bombasticky.
2: Škoda, že rádio nemá video zložku, lebo naozaj je to nádherný obraz. Čiže keby sme tak chceli priblížiť našim poslucháčom, ako sa vôbec tá vitráž robí, aspoň v krátkosti?
1: Máme dvě základní technologie. Buď je to ta klasická olověná, která je stará už vlastně přes skoro 2000 let. No a potom na konci 19. století vynalezl Louis Comfort Tiffany, takzvanou Tiffany techniku, která se do dneška podle něj jmenuje.

0: A základ všeho je, aby se sklo nařezalo úplně přesně podle šablon. My dneska děláme papírový šablony, dřív to bylo trošku jinak. Takže to sklo musí být velice přesně nařezáno a potom vlastně se zušlechťuje. Jak už jsem říkala, buď se maluje, nebo se pískuje, nebo se gravíruje, může se i leptat, tak jak my potřebujeme. A když už je to sklo zušlechtěné, tak pak se skládá buď do těch olověných profilů, anebo tou Tiffany technikou na bázi měděných pásek a sletuje se to zínem.
1: A to samotné sklo, to už si dokážete objednať a potom ho len zušľachťovať, alebo si ho aj vyrábate?
0: No to je práve veľká legrace, že Češi vlastne, že sa vždycky říkal sklářská veľmoc a u nás se plochý barevný sklo nevyrábí. Takže my dovážime barevný sklo z celého sveta, z Itálie, z

0: našli tam nějaký problém, který potřebovali vyřešit, jak to převážili z té Ameriky do té Anglie. Takže jsme tam se přijeli na to podívat, abychom ten problém vyřešili. A museli jsme se strašně tomu smát. A teďka paní kurátorka říkala, a víte, že kvůli vám strašně jakoby nám stoupla návštěvnost? A já jsem říkala, no to je bomba, to je skvělý, jako, a jako proč, jako, kdo se chodí na to koukat? A paní říkala, no, vy totiž tam na ty vitráži máte namalovanýho Černocha a oni viděli prvně v životě svatýho Černocha, takže se na to chodí, protože tam je velká nějaká černošská komunita, tak se na to chodí koukat. Tak jako mám radost. My jsme vůbec ve světě strašně známí víc než teda v Čechách, hlavně tím, jak super realisticky malujeme figury a hlavně právě ty Černochy.
1: A to je zajímavé, že to vaše největší dílo je v Americe.
0: Ano, ano.
1: A ako sa to stalo?
0: Před několika lety nás oslovil nějaký výtvarník z Polska, který organizoval výběrové řízení pro světového výtvarníka Kehina Váleho. Kehin Vále je významný černošský umělec, afroameričan, a teďka v současné době dá se říct, že to je jaká jednička v Americe. A my jsme to výběrové řízení vyhráli a od té doby pro toho afroameričana malujeme. Proto říkám, že jsme tak známí tím, že malujeme krásný Černochy.
1: Okrem Ameriky, kde ještě v zahraničí se můžeme stretnout s vašimi dílami?
0: U nás vlastně ty naše vitráže vidíte po celém světě. Hodně děláme do Holandska, tam vlastně děláme nejvíc těch vitráží. Hodně jsme dělali do Německa, v poslední době trošku míň. Dělali jsme i hodně pro Rusko, samozřejmě teďka ten trh taky je pryč. Dokonce jsme vystavovali i na Expo v Miláně, reprezentovali jsme Ústecký kraj, což tady zrovna vidíte tu velkou Portu Bohemiku, což je vlastně brána Čech. Takže tak, no, po celém světě máte. I v Austrálii jsme posílali, dokonce i do Japonska jsme posílali, no a dokonce v Americe máme i zastoupení.
1: Jaké vzdělání musí mít člověk, aby dokázal na takéto vysoké úrovni vitráž vyhotovit?
0: No, ono to je složitý. Když my jsme začínali, tenkrát to bylo brzo vlastně po revoluci, tak na to ještě nebyly žádné školy a vlastně to malování, tedy takový to top v té vitrážní Číně, tak to málo kdo uměl a pokud to uměl, tak to bylo jenom díky těm starým mistrům, který nám ještě zachovávali to staré řemeslo. No a postupně, tak jak se to všechno uvolňovalo, hledali se nový obory, tak se i začíná vyučovat vitrážníčina, takže dneska vlastně máte obor ve Světlí nad Sázavou, ve střední škole, ve Valašském Meziříčí, v Novým Boru, v Kamenickém Šinově, takže jako těch nabídek je dneska dost.
1: Že už budete mít následovníků vlastně?
0: No, snažíme se, ale ono to je problém, protože samozřejmě my jsme z vesnice, no a ty mladí moc do těch vesnic nechtějí, navíc oni všichni by nejraději hned chtěli být těma umělcema, což jako nejdřív se musí naučit právě to řemeslo, což není jednoduchý, a pak teprve můžou být těma správnýma výtvarníkama.

perníčky, 4 talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na 5 hromádek, 4 knížky pohádky.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: uvidíme, no. Zatím jako nemám vysloveně žádný nástupce, i když máme jako dva syny, tak oni spíš se dělají takovou tou technickou věcí, spíš tím jednodušším řemeslem. Nemají takový ten vyslovený tak na branku, ale jako snaží se, no.
1: Lebo naozaj na to treba obrovskú aj trpezlivosť, okrem tých všetkých vedomostí, ako vôbec vyrobiť tú vitráž. Okrem toho návštevníci tuto majú možnosť vidieť, že dajú sa aj rôzne ozdoby pre ženy, rôzne klenoty vlastne týmto spôsobom vyrobiť.
0: Ano, my právě se snažíme, protože od těch velkých vitráží je spousta střepů a snažíme se být takový ty bezodpadový hospodáři. Takže z těch menších střepů, co nám zbyde z těch velkých vitráží, tak děláme různé šperky, různé takové malinký drobnostky do oken, protože vlastně ty vitráže to jsou okenní obrazy. Takže se dělají různý ptáčci, sluníčka, děláme ale i prostorové věci, samozřejmě ty faly, lampy, to je klasika. Takže co koho napadne?
1: Ako sme povedali, tie vaše diela sú v celom svete. Naozaj ste obsadili celý svet českou vitrážou. Je niekto, kto vás treba ešte dokáže inšpirovať alebo tak očariť to svojou tvorbou? Môžu tu byť aj starší nejakí umelci, v nejakých kostoloch ste niečo videli zaujímavé?
0: Oni všichni ti lidi, ktorí dělají s těma vitrážema, sú velice inspirativní a musím říct, že nemůžu říct, jako že mám jednoho nějakého člověka, který ho obdivuju. Já prostě obdivuju všechny lidi, kteří jako něco hezkého umějí vytvořit. A těch vitrážníků, kteří umějí dělat hezké věci, je dost. A pak je samozřejmě úžasný, když jako třeba spolupracujete i s různýma výtvarníkama a splňujete jim ty jejich představy. Ono to je kolikrát náročný, když jako vy máte nějakou představu a ten výtvarník má nějakou představu a musíte se společně dohodnout na tom, aby to bylo i technicky všechno vyrobitelné. Tak zatím si myslím, že se snažíme se vzájemně vycházet. Samozřejmě inspiraci vidíte v celém světě, že jo, prostě a ti třeba můžete dělat i obrazy třeba starých mistrů. Já jsem třeba dělala, miluju Klimta, jo. On to je můj, dá se říci, nějaký vzdálený příbuzný manžel, mi to přes rodokmen zjistil, jako jo. Takže prostě to jsou výtvarnici, který mě neustále inspirujou.
1: Niekedy vás prizývajú treba k rekonštrukcii alebo k obnove nejakých týchto vitráží, že obnovujú kostol nejaký starý a potrebujú odborníka?
0: Áno, to taky děláme a vyslovene, že by sme sa na to specializovali, to sa nespecializujeme, ale děláme to taky. No a v poslední době jsem se seznámila s jedním sběratelem, který je úplně nadšen z té naší práce, takže ten už teďka na aukru nebo prostě na nějakých světových burzách vždycky najde nějakou pěknou starou vitráž a chce, aby jsme mu ji zrekonstruovali. Samozřejmě děláme i kostely, děláme i staré budovy secesní. Třeba jsme hlavním dodavatelem pro Grand Hotel Pup při rekonstrukci těch vitráží, takže ta rekonstrukce těch vitráží je to hodně složitý. To je, dá se tak říct, že taková vysoká škola tadyhle toho uměleckého řemesla, protože vy nemůžete tvořit jenom to, co vy chcete. Vy musíte myslet jako ten výtvarník, který to kdysi dávno udělal a musíte to udělat i stejným způsobem. Nemůžete si tam vymýšlet a nemůžete to ani zkrášlit, jako to nejde prostě. Musíte to udělat tak, jak by to udělal ten řemeslník z té doby.
1: To je také trošku hranice pro toho umělce.
0: Ano, jsou to pro mě hranice, ale snažím se je dochovat.
1: Tak a zda v závere by sme predsa do toho vitrážového múzea mohli pozvať našich poslucháčov. Ako sa tam dostanú? Je to smer Karlové Vary, Praha, tam niekde?
0: Když byste jeli z Prahy směrem na Karlovy Vary, tak je to 80 km od Prahy, přímo na té hlavní silnici Praha Karlovy Vary. Tam je odbočka na Lubenec. V Lubenci je ta výrobna těch vitráží a 2 kilometry od nás je potom to vitrážové muzeum, kde si můžete přijít i dát kafe nebo nějakou pizzu a posedět. A děláme tam i různý kulturní programy a teďka 13. června budeme tam organizovat týdenní sklářské sympozium, takže srdečně zveme, protože tam budou různý workshopy, budou tam různý přednášky, bude tam třeba paní doktorka Rohanová z Prahy z fakulty chemicko-technologický, bude tam Jarda Švácha, naše jednička světová přes technologii skla, takže to budou úžasné určitě dny.
1: Takže toto je současně i pozvánka aj pre odborníků zo Slovenska, ano. Že můžou přijít na toto sympozium.
0: Ano, ano, a budeme rádi za každého návštěvníka.
1: V dnešnej relácii Vyznania ste počuli Jitku Kantovú, ktorá so svojím manželom už viac ako 30 rokov vyrába vitráže. Ďalším hosťom bol lekár, psychiatr Štefan Ander, ktorý nám priblížil množstvo zaujímavostí o jednej z najstarších psychiatrických liečební na Slovensku, ktorá sa nachádza v Plešivci. Reláciu pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

Teraz sa zasvetíme nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Panna Mária Fatímska.